0: nic přijatelě, a se koupám, tak se
1: budeme,
0: tvoje škola, budu nic přijatelě, a se koupám.
1: To je ta bezmyšlenka.